0: Det er det han snakket med deg om.
1: Min film? Den han skrev til meg?
0: Ja, den du ikke ville spille i.
2: Šio filmo pasaulinė premjera įvyko 2025 metų Kanų kino festivalio pagrindinėje konkursinėje programoje, kur jis pelnė visuotinį pripažinimą ir gavo didįjį prizą. Jis buvo atrinktas atstovauti Norvegijai 98-ųjų Oskarų apdovanojimų geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Visos Europos filmų ekspertų grupė, kurią kasmet skiria Parlamento kultūros ir švietimo komiteto koordinatoriai, nominavo 5 filmus. Lux Publikos kino apdovanojimui nominuoti filmai subtitruoti Europos Parlamento vertimų raštu tarnybos 24 ES oficialiosiamis kalbomis bus rodomi visos ES kino teatruose. Žiūrovai šiuos filmus gali įvertinti Lux Publikos kino apdovanojimo vertinimo platformoje. Laimėtoja kartu išrinks Europos Parlamento nariai ir žiūrovai. Kiekvienai vertintojų grupiai tenka po 50% balsų. Laureatas bus paskelbtas per balandžio mėnesį Europos Parlamente vyksiančią Lux Publikos kino apdovanojimo ceremoniją. Lux Europos publikos kino apdovanojimas padeda atkreipti dėmesį į filmų socialinėmis ir politinėmis temomis. Šiuo apdovanojimu siekiama didinti sąmoningumą socialiniais, politiniais ir kultūriniais klausimais Europoje. Europos Parlamento vertimo raštu tarnyba išvertė ir subtitravo visus 5 nominuotus filmus, kurtiems ir neprigirdintiems asmenims pritaikytais subtitrais, 24 ES oficialiosiomis kalbomis. Šią tinklalaidą parengė Europos Parlamento interneto radijas Europarl Radio.
3: Jen hrstka lidí dovedla skloubit působivou uměleckou kariéru a politickou dráhu tak dobře jako Melina Mercuriova. Po řeckém státním převratu v roce 1967 se z této oblíbené herečky a mezinárodní filmové hvězdy stala také politická ikona. Kamkoliv ve světě zavítala, tam ostře kritizovala diktaturu a bojovala za demokracii ve své vlasti. Když totalitní režim konečně padl, stala se zakládající členkou panhelénské socialistické strany a nejdéle působící ministryní kultury v historii Řecka. Mercuriová neúnavně pracovala na tom, aby v Evropě pozdvihla kulturní povědomí. Její odkaz pociťujeme dodnes. Třeba prostřednictvím iniciativy Evropská hlavní města kultury a nadace Meliny Mercuriové. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Amália Mária Mercuriová, která je známá pod křestním jménem Melina, se narodila v Aténách roku 1920. Jakmile dostudovala herectví, nabídky na hlavní role na sebe nenechaly dlouho čekat. Velkým průlomem pro ní byla divadelní hra Tramvaj do stanice Touha v roce 1949. Nedlouho po ní získala cenu Mariky Kotopúliové za nejlepší herecký výkon v ženské kategorii. Jejímu prvnímu filmu Stella od režiséra Michalise Kakojanise se roku 1956 dostalo chvály na festivalu v Cannes. Právě tam se seznámila s americkým filmovým režisérem Julesem Desinem a jejich spolupráce nakonec přerostla v manželství. V roce 1960 vyhrála na festivalu v Cannes cenu za nejlepší herecký výkon za roli v Desinově filmu Nikdy v neděli, který také pozbíral 5 nominací na Oscara. Když Mercuriová 21. dubna roku 1967 vystupovala v New Yorku, dostala se k ní informace, že skupina armádních důstojníků uchvátila v Řecku moc a zřídila tam chuntu, lidově známou jako režim plukovníků. Od té doby na jevišti využívala každou příležitost, aby chuntu odsoudila. Mnohokrát opakovala svůj slogan Demokracie zvítězí. Zatímco režim měl Řecko 7 let pod kontrolou, Mercuriová proti němu vedla po celém světě kampaň a vyzývala k návratu demokracie. Plukovníci jí kvůli tomu odebrali řecké občanství. Tím ale její odhodlání jen posílili.
4: Jednou mi ve 4 hodiny ráno zavolali z redakce deníku Daily Mail a oznámili mi, že mi bylo odebráno občanství. Byla jsem vůbec první, komu to režim provedl. Rozespale a lámanou angličtinou jsem odpověděla. Narodila jsem se jako Řekyně. Oni se narodili jako fašisté a přesně tak i zemřou. Já se narodila jako Řekyně a zemřu jako Řekyně.
3: Výhrušky ani pokus o atentát nedokázal jejího ducha zlomit. Ve svých projevech, na koncertech i v rozhovorech bojovala dál, dokud nebyla v roce 1974 v Řecku obnovena demokracie. Po svém návratu do vlasti pomohla Mercouriová založit panhelénskou socialistickou stranu, zkráceně PASOK, a v roce 1977 za ní byla zvolena do parlamentu. Strana o 4 roky později vyhrála volby a Mercouriová získala křeslo ministryně kultury. Stala se tak první ženou v této funkci a svůj post zastávala v historii Řecka nejdéle. Jako ministryně kompletně změnila kulturní život v zemi. Otevřela občanům přístup do muzeí, podporovala vzdělávání prostřednictvím kulturního dědictví a stála u zrodu významných projektů jako Muzeum byzantské kultury v Soluni. Zahájila také svou slavnou kampaň za navrácení partenonských mramorů.
5: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
4: Jakou hodnotu má Shakespeare pro Anglii? Nebo katedrála svatého Pavla? Jakou hodnotu má Taj Mahal pro Indii? A co takové fresky v Sixtínské kapli pro Itálii? Partenonské mramory jsou naší hrdostí, naší identitou. Jsou naším pojítkem s řeckou výjimečností. Jsou to umělecká díla, do kterých jsou vytesány naše představy o demokracii a svobodě.
3: Na evropské úrovni bylo jejím nejvýznamnějším úspěchem vytvoření iniciativy Evropská hlavní města kultury. Prvním takovým městem se v roce 1985 staly Atény, a to poté, co Mercouriová přesvědčila řadu evropských ministrů, aby z kultury učinili jeden ze základních prvků unijní identity. Šanci ukázat Evropě svou kulturní stránku dostala v rámci iniciativy i 2 česká města, Praha a Plzeň. Plzeň dokonce za svou přípravu na tuto celoroční akci získala cenu Meliny Mercouriové. Ještě před pádem železné opony Melina Mercouriová zlepšovala kulturní vazby s východní Evropou a počátkem 90. let své herecké zkušenosti znovu propojila s politikou. Když se PASOK v roce 1993 vrátila do čela země, opět získala post ministryně kultury. Zaměřila se na to, jak kulturu nejlépe propojit se vzděláváním. Melina Mercouriová zemřela v roce 1994 v New Yorku. Dostalo se jí pohřbu se všemi poctami běžně vyhrazenými pro premiéry, což jen podtrhlo, jak velkou lásku k ní Řekové chovali. Její odkaz žije dodnes prostřednictvím nadace Meliny Mercouriové, která šíří řeckou kulturu po celém světě. Od roku 2007 nadace uděluje každý rok divadelní cenu Meliny Mercouriové pro mladé herečky. Vítězka získává také putovní Melininu brož, která udržuje Melinina ducha naživu i na divadelních prknech. Melina Mercouriová nikdy neusilovala o politické funkce nebo ocenění. Všechno dělala z lásky. Z lásky k Řecku a z lásky, kterou jí rodná země opětovala. Její hlas a vize jsou dodnes inspirací napříč generacemi. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.

0: Hodnoty a principy jako rovnost a nediskriminace tvoří jádro listiny základních práv Evropské unie. Přesto jsou lesby, gejové, bisexuálové, transgender, intersexuální a queer lidé v Evropě i jinde ve světě stále diskriminovaní. Unie má nicméně k dispozici několik nástrojů, s jejichž pomocí proti diskriminaci bojuje. Je odhodlaná vytvořit inkluzívnější společnost, v níž se nikdo nebude bát být sám sebou nebo milovat, koho chce. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V dnešní epizodě se věnujeme potírání diskriminace kvůli sexuální orientaci a genderové identitě. Lidská práva leseb, gayů, bisexuálů, transgender, intersexuálních a queer lidí jsou i dnes na mnoha místech světa systematicky porušována. V řadě zemí platí zákony, které je přímo diskriminují a kvůli kterým jim hrozí nejen násilí, ale i vězení, tvrdé tresty a často i smrt. Pod takovým tlakem navíc není ohrožené jen jejich fyzické, ale i psychické zdraví. Ve více než 60 zemích světa je například protizákonný sexuální styk, jakkoliv dobrovolný, mezi osobami stejného pohlaví. LGBTIQ lidem tam hrozí vězení, pokuty a další tresty. V nejméně 7 zemích, konkrétně Jemenu, Ugandě, Saúdské Arábii, Nigérii, Mauritánii, Íránu a Bruneji, se sexuální styk s osobou stejného pohlaví trestá smrtí. Od roku 2013 zavedlo nové zákony, jimiž se vztahy jednopohlavních párů řadí mezi trestné činy hned několik zemí. Organizace Spojených národů a další lidskoprávní skupiny zákony odsoudily a upozornili, že taková legislativa spolu utváří nepřátelské prostředí, které podněcuje homofobii a zločiny z nenávisti. Jelikož rovnost a respekt k rozmanitosti tvoří jádro evropského projektu, platí v Unii jedny z nejrozsáhlejších antidiskriminačních zákonů na světě. Unie vede všechny své členské země k tomu, aby se násilí, projevům nenávisti a marginalizaci bránili jak v právní, tak i v politické a finanční rovině. Kromě toho se Unie zastává práv LGBTIQ osob jinde ve světě. Evropská komisařka pro rovnost Helena Dalliová v roce 2020 pronesla:
1: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
0: To, že lidé musí trpět kvůli tomu, kým jsou, a někdy za to dokonce zaplatit životem, je nepřijatelné. To, co se děje našim bratrům a sestrám, ve mně jen utvrzuje odhodlání pokračovat v práci ve prospěch komunity LGBTIQ lidí v Evropě a po celém světě. Víme, že i když nejsme všude vítáni, to, co děláme, je správné.
1: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
0: V roce 2020 komise přijala svou vůbec první strategii pro rovnost LGBTIQ. Za jejíž vypracování odpovídala právě komisařka Dalliová. Strategie na prvních 5 let se soustředí na 4 hlavní kategorie opatření. Za prvé boj proti diskriminaci LGBTIQ osob. Za druhé zajištění jejich bezpečí. Za třetí utváření inkluzivní společnosti a za čtvrté zaujetí vedoucí role v prosazování rovnosti LGBTIQ lidí ve světě. Ustavičná práce na poli potírání homofobie, transfobie a bifobie má právní základ jak v základních evropských smlouvách, tak v listině základních práv Evropské unie. Listina je navíc vůbec první mezinárodní listinou lidských práv, která výslovně zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace. Jen zákony sami o sobě však ke změně nestačí. Předsudky a zaujatost vůči lesbám, gejům, bisexuálům, transgender, intersexuálním a queer lidem mají mnoho podob. Od slovních urážek přes fyzické násilí až po marginalizaci. A v naší společnosti jsou na denním pořádku. 2/3 lidí v Evropské unii mají za to, že diskriminace gejů, leseb a bisexuálů je v jejich zemi běžná. V průzkumu Eurobarometr v roce 2024 téměř 7 z 10 Evropanů souhlasilo s tím, že by LGBTIQ lidé měli mít stejná práva jako heterosexuálové. Stejné procento lidí se domnívá, že by v Evropě mělo být povolené manželství stejnopohlavních párů. Ve srovnání s předchozím průzkumem z roku 2019 se většina Evropanů dnes staví k LGBTIQ lidem otevřeněji než dříve. A to navzdory nárůstu verbálních projevů nenávisti v reálném životě a na sociálních sítích a přijetí diskriminačních zákonů například v Maďarsku a Polsku. Pokud jde o Evropský parlament, ten v roce 2021 přijal usnesení, v němž Evropskou unii prohlásil svobodnou zónou pro LGBTIQ, což znamená, že v ní každý může být sám sebou a žít svobodně jako součást inkluzivní společnosti. Tím parlament vyslal jasný vzkaz vládám států, které v nedávné době zavedly legislativu, jež svobodu LGBTIQ potírá. Kromě toho Unie upozorňuje na potírání lidských práv LGBTIQ osob mimo Unii a na to, že je jejich situaci třeba brát v potaz v rámci azylového řízení. K diskriminaci může docházet kdekoliv a v jakékoliv oblasti života. Jakožto občané Unie musíme být součástí řešení a pomáhat chránit práva a důstojné životní podmínky lidí kolem nás. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: V 2021. gadā Aleksejs Navaļnijs saņēma Eiropas parlamenta Sacharova balvu par domas brīvību. Balva, kura nosaukta Padomju Savienības fiziķa un politiskā disidenta Andreja Sacharova vārdā, tiek pasniegta kopš 1988. Gada, godinot cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Aleksejs Navaļnijs, pazīstamākais Krievijas opozīcijas līderis, kurš cīnījās pret korupciju un asi kritizēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, šā gada 16. februārī nenoskaidrotos apstākļos ir miris stingra režīma kolonijā Sibīrijā. 1976. Gadā dzimušais Aleksejs Navaļnijs bija jurists, blogotājs un politiskais aktīvists. Starptautisku ievērību viņš ieguva rīkojot pret Krievijas valdību vērstas demonstrācijas, kandidējot uz Krievijas prezidenta amatu un iestājoties par korupcijas apkarošanas reformām. Viņš bija visteicīgākais Krievijas prezidenta Vladimira Putina kritiķis. 2021. Gada janvāra vidū, kad Navaļnijs, atveseļojies no saindēšanās ar neiroparalītisko vielu Novičok, atgriezās Krievijā, viņš tika arestēts. Laikā no 2020. Gada augusta līdz septembrim Navaļnijs vairāk nekā mēnesi pavadīja Berlīnes Charité universitātes klīnikā, lielāko daļu laikā ārstējoties intensīvās terapijas nodaļā. Tiklīdz Navaļnijs bija atveseļojies, viņš sadzina pēdas cilvēkiem, kas viņaprāt bija iesaistīti viņa saindēšanā. Izliekoties par drošības dienesta darbinieku, Navaļnijam izdevās no kādas valsts amatpersonas izvilināt atzīšanos, ka ir izmantota ķīmiska inde. Navaļnijs saindēšanā vainoja Krievijas valdību, taču tā visas apsūdzības noliedza. 2021. Gada oktobra otrās plenārsesijas laikā Eiropas parlaments, pamatojoties uz lēmumu, ko pirms tam bija pieņēmusi priekšsēdētāja konference un politisko grupu līderi, paziņoja, ka 2021. Gada Sacharova balvu par domas brīvību saņem Aleksejs Navaļnijs. Paziņojot balvas laureātu, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietniece Heidi Hautala sacīja. Aleksejs Navalnijs ir izrādījis lielu drosmi, cenšoties atjaunot Krievijas tautas izvēles brīvību. Viņš daudzus gadus savā dzimtenē ir cīnījies par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. Tas viņam ir maksājis brīvību un teju arī dzīvību. Eiropas parlamenta vārdā pieprasu viņu nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot. Pēc apbalvošanas ceremonijas, kas notika 2021. gada decembrī, toreizējais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasolī sacīja. Šodien piešķirtā Saharova balva nozīmē arī to, ka Eiropas parlaments stingri pieprasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Aleksēju Navalnī. Šos vārdus, tāpat kā neskaitāmos Eiropas Savienības aicinājumus, Krievijas varas iestādes izlikās nedzirdam. Sākumā Navalnijs tika turēts apcietinājumā Vladimiras apgabalā uz austrumiem no Maskavas, taču 2023. gada decembrī viņu pārveda uz Harpu, Sibīrijā. Šā gada 16. februārī viņu ieslodzījuma vietā atrada mirušu. Viņam bija piespriests 19 gadu cietumsots par apsūdzībām, ko plaša sabiedrība uzskata par politiski motivētām. Šā gada 28. februārī, tikai 12 dienas pēc Navaļnija nāves, viņa atraitne Jūlija Navaļnija plenārsēdē Strasbūrā uzrunāja Eiropas parlamentu. Viņa acīmredzami aizkustināta sacīja.
3: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring.
2: Ja patiešām vēlaties sakaut Putinu, jums jārīkojas radoši, pretēji ierastajam. Putins ir organizēta noziedzīga grupējuma līderis. Jums un mums visiem ir jācīnās pret šo noziedzīgo grupējumu. Ir vajadzīga politiska inovācija, lai apkarotu šo organizēto noziedzību. To nevar panākt ar politisku sāncensību vai diplomātiskām notām. Ir jāizmeklē finanšu mahinācijas. To nevar izdarīt ar skaļiem paziņojumiem. Jums jāatrod šīs mafijas sabiedrotie jūsu valstīs, diskrētie juristi un finansisti, kuri palīdz Putinam un viņa sabiedrotajiem slēpt naudu. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola plenārsēžu zālē sacīja.
1: This house and its members condemn his killing.
2: Parlaments un tā deputāti visstingrākajā veidā nosoda Navaļnija nonāvēšanu. Šī nozieguma atklāšanai ir vajadzīga starptautiska un neatkarīga izmeklēšana. Pasaule pieprasa taisnīgumu.
1: Is owed justice.
2: Savā rezolūcijā Eiropas parlaments asi nosodīja Aleksēja Navaļnija nogalināšanu un pilnībā atbalstīja Jūlijas Navaļnijas apņemšanos turpināt vīra iesākto. Deputāti uzsvēra, ka nav liekama vienādības zīmes starp Krievijas ļaudīm un autokrātisko Kremļa režīmu, kas kurina karu. Deputāti solidarizējās ar visiem, kuri gan Krievijā, gan aizstās robežām joprojām nav zaudējuši drosmi teikt patiesību, spītējot brutālām represijām un smagām sekām, ko katram no viņiem nāks piedzīvot. Šis raidieraksts ir pieejams visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās un arī krievu valodā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: liberty, equality and fraternity sparked a desire for freedom amongst the Haitian people. However, the colony became a battleground for competing colonial powers like Spain and Britain, which supported various factions in order to advance their own interests. Amidst this turmoil, the former slave Toussaint Louverture emerged as a prominent leader, and he rallied his fellow Haitians in the revolutionary struggle that took place between 1791 and 1804. Ultimately, the Haitian Revolution was successful. The Haitian people won their independence from France, and Haiti became the first country to be founded by former slaves. This historic moment not only marked the end of slavery in Haiti, but it also reverberated far beyond the island's shores, and ultimately contributed to the abolition of the transatlantic slave trade. Fast forward to the present day. Every year, we remember the victims of slavery on the 25th of March, the UN International Day of Remembrance of Slavery and the Transatlantic Slave Trade. This day serves to remind us of the atrocities that were committed and honours those who suffered and died as a result of the brutal slave trade. It also presents us with an opportunity to raise young people's awareness of the dangers of racism and prejudice. As UN Secretary General Antonio Guterres said,
1: "Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families and homelands, their communities torn apart, their bodies commodified, their humanity denied. The history of slavery is a history of suffering and barbarity that shows humanity at its worst. But it's also a history of awe-inspiring courage that shows human beings at their best, starting with enslaved people who rose up against impossible odds and extending to the abolitionists who spoke out against this atrocious crime. And yet, the legacy of the transatlantic slave trade haunts us to this day. We can draw a straight line from the centuries of colonial exploitation to the social and economic inequalities of today. And we can recognize the racist tropes popularized to rationalize the inhumanity of the slave trade in the white supremacist hate that is resurgent today. It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism."
0: Education plays a crucial role in fighting racism and prejudice. This is why the UN places so much emphasis on the importance of educational initiatives that teach future generations about the causes and consequences of slavery and highlight the lessons we have learned from this dark period. For instance, one of the keys to educating people and raising awareness is using the appropriate vocabulary. That's why, in recent years, historians have stopped using the word slave and begun to use the term enslaved people instead. They do this to emphasise the very humanity that the brutal system of slavery attempted to strip away. Through initiatives like the UNESCO Roots of Enslaved Peoples Project, launched in 1994, and the UN International Day of Remembrance of Slavery and the Transatlantic Slave Trade, efforts are being made to explore the history and the impact of the transatlantic slave trade and slavery worldwide. Furthermore, the UN proclaimed 2015 to 2024 as the International Decade for People of African Descent to address the ongoing challenges faced by individuals of African descent, including systemic racism and discrimination. This international decade aims to promote respect for human rights, celebrate the contributions of people of African descent, and strengthen legal frameworks to combat racism. In June 2020, the European Parliament became the first international institution to recognise the transatlantic slave trade and slavery as crimes against humanity. In a resolution adopted by a very large majority, MEPs called on the institutions and member states of the European Union to officially recognise the injustices of the past and the crimes against humanity committed against black people and people of colour. Education features prominently in this resolution too, since it recommended, among other things, making the history of black people and people of colour part of school curricula. In addition, every year around the 25th of March, the European Network Against Racism, in collaboration with MEPs and the European Commission, now organises Anti-Racism and Diversity Week, which aims, among other things, to provide financial, socio-cultural and psychological reparations for the descendants of those who endured slavery. The history of slavery and its enduring racist legacy continue to have an impact on society today. it is crucial to remember the past and commemorate activists such as Toussaint Louverture, who led the fight against slavery in Haiti. Through education and coordinated action, both at international and EU level, efforts are being made to combat racism, raise awareness, promote equality, and create a more inclusive and fair society for all. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Dobrý den. Mé jméno je Marie a pracuji jako mezikulturní a jazyková specialistka v překladatelské službě Evropského parlamentu. Evropský parlament má vůbec největší škálu pracovních jazyků na světě. Denně překládáme do 24 úředních jazyků Evropské unie. To znamená, že nepřekládáme jen do těch nejběžnějších jazyků, jako je angličtina nebo francouzština, ale také do jazyků, jako je irština, malčtina, estonština, slovinština a mnoho dalších. Proč? Protože respekt k demokracii znamená i respekt k jazykové rozmanitosti. Mohou tedy jazyky, které mají relativně málo mluvčích, v Evropské unii prospívat? Odpověď zní ano. Nemalý podíl na tom mají četné unijní iniciativy, jež takové jazyky propagují. V celé Evropě se mluví dohromady více než 200 různých jazyků. Jen 24 z nich však patří k oficiálním jazykům Evropské unie. Některými, jako je němčina, francouzština či italština, se mluví hned v několika zemích unie a dokonce i za jejími hranicemi. Jinými, například irštinou nebo malčtinou, se mluví mnohem méně, nejsou ale o nic méně oficiální ani méně ceněné. A není divu. Základní myšlenkou, na níž Evropská unie stojí a která se stala dokonce jejím motem, je jednota v rozmanitosti. Její podstatou je pevné přesvědčení, že jazyková rozmanitost není překážkou, ale obrovským bohatstvím. A to je potřeba chránit, šířit a oslavovat. Závazek Unie pečovat o svou jazykovou různorodost je zakotven v jejím právním systému. Dva z jejich základních předpisů hovoří jasně. Článek 22 Listiny základních práv Evropské unie říká doslova: Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Článku 3 Smlouvy o Evropské unii se pak praví, že Unie respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví. Nejsou to jen slova. Je to právní základ, z něhož vyšly konkrétní činy. Například doporučení Rady, aby se děti ve škole učily kromě své mateřštiny i nejméně dva cizí jazyky. Zní to možná hodně ambiciózně, ale lidé v Unii jsou pro. V loňském průzkumu Eurobarometr 8 z 10 dotázaných uvedlo, že si myslí, že by každý měl umět alespoň jeden cizí jazyk. A jak to vypadá v Evropském parlamentu? Tam se respekt k jazykové rozmanitosti projevuje každý den. Všech 24 úředních jazyků Unie tu má naprosto stejné postavení. Každý projev na plenárním zasedání se tlumočí v reálném čase. Každý předpis se překládá do všech úředních jazyků. Jen pro představu, každý rok přeloží překladatelská služba parlamentu 100 dokumentů, vysoký jako Eiffelova věž. Jestli jste překladatel, student nebo vás zkrátka baví jazyky, možná vás potěší, že naše interaktivní terminologická databáze, zkráceně IATE, je veřejně přístupná. Je to oficiální terminologická databáze EU a je obrovská. S více než 8 miliony termínů v 1,2 milionu hesel je to největší mnohojazyčná databáze svého druhu na světě. Najdete v ní všech 24 unijních jazyků a dokonce i latinu. Unie ovšem nepodporuje své jazyky jen v rámci svých institucí. Jde mnohem dále. Do školních tříd, divadel, knihoven i online prostoru. Jazyky jsou živé díky vzdělávání, kultuře i tvůrčí činnosti. Pod pojmem studentský výměnný program EU si většina lidí představí Erasmus+. Málo kdo ale ví, že školy, univerzity a kulturní asociace mohou vybírat i z jiných programů. Mnoho kreativních a inovativních projektů se věnuje propagaci jazyků, jimiž nemluví nijak velké množství lidí. Pomáhají menším jazykovým komunitám udržet svůj jazyk živý, hledají způsoby, jak zachovat jeho výuku i používání. Například Slovenská Trnavská univerzita navázala partnerskou spolupráci s univerzitami v Srbsku a Slovinsku. Společně se zabývali tím, jak se slovenština učí v zahraničí a jak její výuku zlepšit. Výsledkem byly efektivní výukové metody a osnovy, které se s úspěchem uplatnily především v oblastech, kde žije slovenská menšina. Dalším takovým příkladem je projekt Wiki Women. Jedná se o společnou iniciativu několika škol, jazykových organizací a nadací Wikipedie. V jejím rámci irští studenti zjišťovali, které významné ženy ještě nemají vlastní stránku na Wikipedii. Provedli odpovídající výzkum a články pro Wikipedii napsali v irštině. Účelem bylo, aby se studenti naučili nové digitální dovednosti. Zmírnila se nerovnováha v genderovém zastoupení na Wikipedii a oživila se irština. Ta je sice hlavním oficiálním jazykem Irska a úředním jazykem EU. Na každodenní bázi jí ale mluví jen poměrně malá část populace a řadí se mezi ohrožené jazyky. Slyšeli jste o dánském filmu Chlast, románu maltského spisovatele s názvem Ve jménu otce i syna a fóru dokumentárních filmů Baltic Sea? Víte, co mají společného? Všechny dostali podporu z programu Kreativní Evropa. Ten je nejdůležitějším programem Evropské unie na podporu kulturního a kreativního odvětví. Na roky 2021 až 2027 disponuje rozpočtem přes 2 miliardy eur. Pomáhá financovat divadla, kina, nakladatelství, festivaly a širokou škálu dalších uměleckých počinů, jejichž tématem je jazyková nebo kulturní rozmanitost. Ve středu jeho zájmu stojí mimo jiné překládání a distribuce literárních děl z celé Evropy. Mezi lety 2014 a 2020 spolufinancoval překlad a propagaci více než 3,5 tisíce knih. K příběhům napsaným v nepříliš rozšířených jazycích si díky tomu našli cestu i zahraniční čtenáři. Program také podporuje titulkování a dubbing filmů z a do všech 24 unijních jazyků, tedy včetně těch nejmenších. V neposlední řadě pak financuje festivaly a projekty mezinárodní kulturní spolupráce, jež dávají stovkám spisovatelů, filmařů, překladatelů a umělců možnost oslovit publikum daleko za hranicemi. Kreativní Evropa zkrátka zpřístupňuje kulturu a vytváří podmínky pro umělecké vyjádření v každém jazyce EU, bez ohledu na to, kolik má mluvčích. Podívejte se, co všechno programy jako Erasmus+ a Kreativní Evropa nabízejí. Ať už sami patříte k menšinové jazykové komunitě, nebo se jen chcete dozvědět víc. Svou troškou přispíváme i my v Europarl Rádiu, kde pro vás tvoříme podcasty jak v češtině, tak v ostatních 23 oficiálních unijních jazycích. Pro Evropský parlament je to další způsob, jak přispívat k inkluzi, přístupnosti a rovnému zastoupení všech. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Rádio, mnohojazyčné internetové rádio Evropského parlamentu.
3: Bugetul pe termen lung al Uniunii Europene este cunoscut sub numele de cadrul financiar multianual. Obiectivul său este să permită Uniunii să planifice și să finanțeze proiecte pe termen lung, dar și să limiteze fondurile pe care Uniunea le poate investi în diverse domenii. Acest buget ajută orașele, regiunile și companiile europene, dar și milioane de studenți, mii de cercetători și multe organizații neguvernamentale. El ne permite să avem alimente mai sănătoase și sigure, drumuri, căi ferate și aeroporturi noi și solide, un mediu mai puțin poluat și o securitate mai bună la frontierele externe ale Uniunii. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla mai multe despre cadrul financiar multianual al Uniunii Europene. Cadrul financiar multianual este, de fapt, planul bugetar pe termen lung al Uniunii Europene. El stabilește prioritățile și limitele cheltuielilor Uniunii pe mai mulți ani și garantează că resursele sale financiare sunt folosite pentru ca Uniunea să-și atingă obiectivele politice și economice. Cadrul financiar multianual stabilește structura bugetelor anuale și ajută la echilibrarea diverselor interese ale țărilor Uniunii. El alocă resursele financiare europene în multe domenii, inclusiv pentru a finanța regiunile mai slab dezvoltate, pentru subvenții și dezvoltare rurală, ajutor umanitar și investiții în tranziția verde și cea digitală, dar și pentru a finanța politica externă a Uniunii. Să aflăm cum au evoluat lucrurile în timp. Tratatul de la Roma a creat în 1957 Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Cele două instituții erau finanțate prin fonduri primite de la țările membre. În 1970, prin decizia privind resursele proprii, Comunitatea Economică Europeană a reușit să își asigure primele mijloace financiare proprii. Conceptul de cadru financiar multianual a apărut ca o soluție la o serie de crize bugetare din anii 1980, când Consiliul și Parlamentul European nu au reușit să cadă de acord la timp asupra bugetului din anul următor. În 1988, instituțiile europene au hotărât pentru prima dată să creeze un plan financiar multianual. Însă doar după ce tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare în 2009, acest acord dintre instituții s-a transformat în cadrul financiar multianual, care a devenit obligatoriu din punct de vedere juridic. Actualul cadru financiar multianual acoperă perioada 2021-2027 și stabilește un buget al Uniunii de peste 1200 de miliarde de euro. Banii sunt folosiți pentru a-i finanța prioritățile, cum ar fi transformarea verde, inovarea digitală și redresarea după pandemie. Bugetul actual pe termen lung a fost finalizat în urma unui proces complex. Negocierile au început în 2018, când Uniunea Europeană se confrunta cu multe provocări majore. Regatul Unit urma să se retragă din Uniune și erau necesare fonduri pentru noile priorități, precum politicile climatice și infrastructura digitală. Apoi a izbucnit pandemia de COVID-19. După negocieri intense, cadrul financiar multianual a fost convenit la sfârșitul anului 2020. El a fost cuplat cu instrumentul de redresare economică Next Generation EU, care se ridica pe atunci la 750 de miliarde de euro pentru a reconstrui economiile Uniunii care au fost cel mai grav afectate de pandemie. Next Generation EU a fost un element decisiv, căci a introdus o combinație de ajutoare și împrumuturi pentru a sprijini țările Uniunii. Actualul cadru financiar multianual stabilește prioritățile pentru cheltuielile din perioada 2021-2027. Principalele domenii de interes sunt tranziția verde și cea digitală. Inițiativele din domeniul climei vor primi fonduri semnificative, întrucât Uniunea urmărește ca aproximativ o treime din fondurile din buget și Next Generation EU să finanțeze obiective legate de climă. Uniunea Europeană oferă finanțare și pentru a garanta creșterea economică în toate regiunile ei. În acest scop, prevede instrumente precum mecanismul de redresare și reziliență, elementul central al fondului Next Generation EU, dar și Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul European de Coeziune. și cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru bugetul pe termen lung, motiv pentru care Uniunea consolidează programe precum Orizont Europa. O parte din finanțare este alocată apărării și relațiilor externe, întărind capacitatea Uniunii în materie de securitate și cooperare internațională. Cadrul financiar multianual a rămas adaptabil și flexibil, chiar și atunci când au apărut noi provocări, precum inflația, crizele energetice și tensiunile geopolitice. În februarie 2024, cadrul financiar multianual a fost revizuit pentru a ține cont de evoluția contextului politic și economic. Sumele trebuiau ajustate în funcție de inflație, iar războiul din Ucraina a crescut presiunea asupra resurselor Uniunii. Crizele energetice și creșterea cheltuielilor pentru apărare au impus și ele modificarea bugetului. Uniunea a decis să aloce mai multe resurse bugetului de apărare europeană, dar și pentru a sprijini Ucraina în contextul conflictului existent. Au crescut și costurile din mai multe sectoare, în special cele legate de energie și infrastructură. Astfel, Uniunea a ajustat cifrele în funcție de inflație. De asemenea, și-a demonstrat angajamentul față de tranziția verde și investițiile în tehnologie și a acordat mai multe fonduri energiei din surse regenerabile și infrastructurii digitale. Forma finală a cadrului financiar multianual nu este hotărâtă doar de țările Uniunii. Decizia este supusă unui proces riguros de aprobare, în care Parlamentul European joacă un rol esențial. Iată pe scurt cum funcționează lucrurile. Cadrul financiar anual este adoptat printr-o procedură legislativă specială. Mai întâi trebuie să își dea aprobarea Parlamentul European, iar apoi poate interveni și Consiliul European. Parlamentul este una dintre principalele trei instituții bugetare ale Uniunii. Astfel, el are grijă ca sumele cheltuite din bugetele anuale ale Uniunii să respecte plafoanele stabilite în cadrul financiar anual. În plus, Parlamentul revizuiește fiecare secțiune din buget pentru a garanta că finanțarea este acordată potrivit obiectivelor Uniunii, de exemplu în domeniul acțiunilor climatice, al inovării și al coeziunii sociale. Parlamentul joacă un rol decisiv și la evaluările care se fac la jumătatea perioadei și la revizuirea cadrului, așa cum s-a întâmplat și în cazul modificărilor din februarie 2024. Astfel, Parlamentul poate garanta că Uniunea își adaptează cheltuielile în funcție de evoluția priorităților sale. Pe scurt, deși țările Uniunii tind să domine discuțiile referitoare la bugetul multianual, Parlamentul European poate influența considerabil rezultatul final pentru a garanta că respectă nevoile publicului și obiectivele Uniunii pe termen lung. Uniunea Europeană va continua să se confrunte cu noi provocări, de la tensiuni geopolitice la presiuni economice. Astfel, cadrul financiar multianual va rămâne esențial pentru a găsi calea de urmat. Revizuirea bugetară recentă din 2024 arată că acest cadru trebuie să se adapteze pentru a asigura stabilitatea și creșterea economică a tuturor țărilor Uniunii și pentru a găsi soluții la crizele globale. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
4: Σκεφτείτε τα μέρη που θυμάστε περισσότερο από τα ταξίδια σας. Συχνά δεν είναι μόνο τα μουσεία ή τα θέατρα που μένουν στη μνήμη μας, αλλά και η μουσική που ακούσαμε στο δρόμο, το φεστιβάλ που ανακαλύψαμε τυχαία ή η ενέργεια που νιώσαμε σε μια μικρή πλατεία. Σε όλη την Ευρώπη, ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας των πόλεων και των περιφερειών. Τα φεστιβάλ, οι τοπικές συναυλίες και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πόλεων. Αυτή ακριβώς η ιδέα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο γνωστές πολιτιστικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1985 με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, τότε Υπουργού Πολιτισμού, και του Γάλλου ομολόγου της, Ζακ Λάγκ. Το όραμά τους ήταν απλό αλλά ισχυρό και βασιζόταν στην ιδέα ότι ο πολιτισμός μπορεί να φέρει τους Ευρωπαίους πιο κοντά. Πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης ανακηρύχθηκε η Αθήνα το 1985. Από τότε, περισσότερες από 70 πόλεις σε όλη την Ευρώπη έχουν λάβει τον τίτλο. Εκτός από την Αθήνα, τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης έχουν λάβει και η Θεσσαλονίκη το 1997, η Πάτρα το 2006 και η Πάφος το 2017. Η ιδέα είναι απλή. Κάθε χρόνο, επιλεγμένες πόλεις έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πολιτιστική τους ζωή στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς μπορεί λοιπόν μια πόλη να ανακηρυχθεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης? Η διαδικασία ξεκινά 6 χρόνια νωρίτερα. Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει ποιες χώρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα. Στη συνέχεια, ορισμένες πόλεις στις χώρες αυτές υποβάλλουν αίτηση, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό πρόγραμμα. Μια επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων εξετάζει τις αιτήσεις και επιλέγει μία πόλη ανά χώρα. Έπειτα, επιλέγονται 2 και μερικές φορές 3 πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Οι πόλεις επιλέγονται με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η ποιότητα του πολιτιστικού τους προγράμματος, η ικανότητά τους να το υλοποιήσουν και τα μακροπρόθεσμα ωφέλη που μπορεί να έχει ο τίτλος για την πόλη και τους κατοίκους της. Το μέγεθος δεν παίζει ρόλο στην επιλογή. Πόλεις με λιγότερους από 100.000 κατοίκους έχουν λάβει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, όπως η Ματέρα στην Ιταλία, το Γκάλουεϊ στην Ιρλανδία και το Τάρτου στην Εστονία. Αυτό που μετράει πραγματικά είναι η ανθρώπινη, οικονομική και πολιτιστική πόρη μιας πόλης, αλλά και οι ευκαιρίες που προσφέρει στους κατοίκους της να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή. Μόλις επιλεγούν, οι πόλεις έχουν στη διάθεσή τους 4 χρόνια για να προετοιμαστούν. Σε αυτό το διάστημα, δημιουργούνται συνεργασίες, σχεδιάζονται εκδηλώσεις και οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία. Έτσι, αν ζείτε σε μια υποψήφια πόλη, δεν είστε απλώς θεατές. Μπορείτε να γίνετε κομμάτι της ιστορίας της. Η ανάδειξη σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης συνεπάγεται επίσης και συγκεκριμένη υποστήριξη. Οι πόλεις λαμβάνουν το βραβείο Μελίνα Μερκούρη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν και σε άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, το οποίο υποστηρίζει τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Ωστόσο, η αξία του τίτλου υπερβαίνει κατά πολύ την οικονομική υποστήριξη. Για πολλές πόλεις, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν τη διεθνή τους εικόνα, να αναβαθμίσουν γειτονιές και δημόσιους χώρους και να δώσουν νέα όθηση στον τουρισμό. Και το σημαντικότερο είναι ότι τα ωφέλη δεν σταματούν στο τέλος της χρονιάς. Ας δούμε για παράδειγμα τη Μασαλία Προβυγγία, που ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2013. Εκείνη τη χρονιά, η πόλη πέτυχε νέο ρεκόρ, προσελκύοντας 11 εκατομμύρια τουρίστες, γεγονός που ενίσχυσε θεαματικά την προβολή της σε διεθνές επίπεδο. Όμως, ο αντίκτυπος δεν περιορίστηκε μόνο στον τουρισμό. Η Μασαλία αξιοποίησε τον τίτλο για να μεταμορφώσει τον αστικό της ιστό. Αναβάθμισε δημόσιους χώρους, όπως την παραλιακή της ζώνη, δημιούργησε νέους πολιτιστικούς χώρους και έφερε πιο κοντά διαφορετικές γειτονιές μέσα από τον πολιτισμό. Πολλοί από αυτούς τους χώρους εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα και συνεχίζουν να προσελκύουν τόσο κατοίκους όσο και επισκέπτες. Τα προγράμματα που σχεδιάζουν οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης αναδεικνύουν τα στοιχεία που ενώνουν τους Ευρωπαίους, αλλά ταυτόχρονα τιμούν και τη μοναδικότητα κάθε πόλης. Δεν πρόκειται για ένα όραμα με τοπικό μόνο χαρακτήρα. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να συνεργαστούν και με γειτονικές περιοχές, ωστόσο μία πόλη αναλαμβάνει πάντοτε τον κεντρικό ρόλο και τη συνολική ευθύνη του προγράμματος. Ένα ιδιαίτερα συμβολικό παράδειγμα αποτελεί η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2025, η Νόβα Γκόριτσα στη Σλοβενία. Συνεργάστηκε στενά με τη γειτονική Γκορίτσια στην Ιταλία και για πρώτη φορά δύο πόλεις σε δύο διαφορετικές χώρες μοιράστηκαν τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Οι δύο πόλεις αξιοποίησαν την ευκαιρία για να φέρουν πιο κοντά κοινότητες στην Ιταλία και τη Σλοβενία. Σε ομιλία που δημοσιοποιήθηκε από την Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα τίμησε την περίσταση με τα εξής λόγια. Μαζί με το Χέμνιτς στη Γερμανία, η Νόβα Γκόριτσα επιλέχθηκε ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2025 και η σλοβενική αυτή πόλη, μαζί με την αδελφή πόλη της, την Γκορίτσια, αποφάσισαν να αναλάβουν μια πρόκληση, να προσφέρουν μια διασυνοριακή πολιτιστική εμπειρία. Αν και εξ ορισμού, ο πολιτισμός δεν περιορίζεται από σύνορα, είναι κάτι που προκύπτει ως έκφραση μιας κοινότητας, η οποία όμως είναι ανοιχτή στη γνώση, την κοινή εξερεύνηση και στον αμοιβαίο εμπλουτισμό. ο τίτλος της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης αποτελεί σαφώς μια μοναδική ευκαιρία για τις πόλεις και τους κατοίκους τους, καθώς μπορεί να έχει θετικό πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Αν αυτό το podcast σας κίνησε την περιέργεια, μπορείτε να αναζητήσετε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τον πολιτισμό στην περιοχή όπου ζείτε ή σε κάποιο μέρος όπου σκοπεύετε να ταξιδέψετε. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou unijní institucí, jejíž zástupci jsou voleni přímo. Volby do Evropského parlamentu se řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešním díle se podíváme na to, jak se rozdělují křesla v Evropském parlamentu. Evropský parlament, co by zákonodárný orgán Evropské unie, zastupuje zájmy milionů občanů 27 členských států. Křesla v něm se rozdělují bez jakéhokoliv ohledu na politickou příslušnost nebo přesvědčení zvolených poslanců. Tím Evropský parlament stělesňuje skutečnost, že Evropská unie stojí na demokracii a demokratickém zastoupení. Z letošních voleb vzejde 720 nových poslanců, tedy o 15 více, než kolik jich v parlamentu zasedá nyní. Jak vlastně celý demokratický proces probíhá? Abychom to snáze pochopili, podíváme se na to, jak se křesla v Evropském parlamentu rozdělují mezi jednotlivé členské státy. Od Lisabonské smlouvy se místa rozdělují podle takzvaného sestupně poměrného systému. Ten funguje tak, že každá země dostane přiřazený určitý počet míst. Větší státy dostanou křesel více, ty menší pak méně. Každý z poslanců z větších států také zastupuje více lidí než poslanec z menšího státu. Například Německo, co by země s největším počtem obyvatel v celé Unii, má v parlamentu 96 křesel, tedy nejvíc ze všech. Naopak malé státy, jako jsou Malta, Lucembursko nebo Kypr, mají pouze po 6 křeslech, což je také vůbec nejmenší počet míst, který může země dostat. Na jednoho německého poslance tak připadá zhruba 860 tisíc obyvatel, zatímco Malta jich má na jednoho poslance přibližně 90 tisíc. Hlas každého jednoho občana má díky tomu stejnou váhu a nezáleží při tom, v které zemi žije. Každý zvolený poslanec se také stává součástí vybrané politické skupiny. Ty odpovídají určité politické orientaci, nemají však nic společného s národností či státní příslušností svých členů. V 9., tedy současném volebním období, které běží od roku 2019 a letos končí, bylo takových politických skupin 7. Jejich počet ovšem není pevně daný. K vytvoření politické skupiny je potřeba alespoň 23 poslanců, kteří navíc musí zastupovat nejméně 1/4 unijních států. Rozdělení křesel, které vzejde z letošních červnových voleb, tak bude odrážet současnou politickou různorodost Evropy. Evropský parlament hraje zásadní roli v tom, jak vypadá legislativa a politika Evropské unie, čímž ovlivňuje životy milionů lidí, kteří v ní žijí. A to je jen jeden z důvodů, proč je i váš hlas v těchto volbách důležitý.
1: Váš hlas tak rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Evropské unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat. Je to zodpovědnost nás všech, a každý z nás vnímá svoji roli. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: Alcide de Gasperi era un visionario.
3: Alcide de Gasperi was een visionair, maar zijn visie kwam niet voort uit abstracte idealen. Zijn visie werd gevormd door zijn eigen ervaringen met de breuklijnen tussen verschillende soorten gezag. Met deze woorden van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, krijgen we een idee van wie Alcide de Gasperi was. Een politicus die ervan droomde de vele identiteiten van Europa in vrede te verenigen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze aflevering vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarde en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Alcide de Gasperi werd geboren aan het einde van de 19e eeuw in een overwegend Italiaanse regio van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hij was een vurig tegenstander van het fascisme en richtte in 1943 de Christendemocratische Partij op. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1953 de eerste premier van de Italiaanse Republiek. Samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Een van zijn blijvende invloeden is het idee dat het voor mensen en landen voordeliger is om samen te werken.
2: Nato in Trentino.
3: Hij werd geboren in Trentino, een regio van grenzen en doorgang. Daar beleefde hij de overgang tussen twee tijdperken. Hij was in staat om voorbij de grenzen en voorbij de historische horizon te kijken en zich zo een verenigd Europa voor te stellen. Een wereld waarin verscheidenheid de kracht van een groot gemeenschappelijk project kon zijn.
2: Un grande progetto comune.
3: Alcide de Gasperi werd geboren op 3 april 1881 in de bergen van Trentino Alto Adige, een regio die ook wel bekend staat als Zuid-Tirol, omdat die toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Zijn familie had het niet breed en ze waren vrome katholieken. In 1900 trok hij naar Wenen om er filologie te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke studentenbeweging. Na zijn studie keerde de Gasperi terug naar Trentino en werkte hij als journalist voor een katholieke krant. Hij voerde ook campagne voor de rechten van Italiaanse minderheidsgroepen die er leefden. Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 uiteenviel, werd Trentino een deel van Italië. Een jaar later richtte de Gasperi de Italiaanse Volkspartij mee op en in 1921 werd hij parlementslid in het Italiaanse parlement. In de jaren 20 kreeg de fascistische beweging van Mussolini steeds meer macht in Italië. Alle andere politieke partijen werden verboden in 1926, waaronder ook de Italiaanse Volkspartij. Hun leiders werden uit het politieke leven geweerd of gedwongen in ballingschap te gaan. De Gasperi werd in 1927 opgepakt en veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, maar werd vrijgelaten dankzij de tussenkomst van Paus Pius XI. Hij kreeg asiel in het Vaticaan en werkte daar 14 jaar als bibliothecaris. Tijdens deze periode dacht hij na over hoe hij zijn religieuze waarden kon omzetten in politieke actie. Hij schreef uiteindelijk de Idee Reconstructive, ideeën voor wederopbouw. Het oorspronkelijke manifest van de Christendemocratische Partij, die in 1943 in het geheim werd opgericht. Na de val van het fascisme stond de Gasperi aan de leiding van de nieuw gevormde partij en werd hij premier. Hij bekleedde die functie tot in 1953. Tijdens het tijdperk de Gasperi werd Italië weer van de grond af opgebouwd. De nadruk lag daarbij op een nieuwe republikeinse grondwet, sterkere democratische instellingen en vroegtijdig economisch herstel. Ook het stemrecht voor vrouwen, betere huisvesting, landhervorming, de ontwikkeling van Zuid-Italië en investeringen in energie behoorden tot de hervormingen. De Gasperi was een groot voorstander van internationale, ervan overtuigd dat het land weer zijn rol